0: fazeli. Ale jich koč má, on o máš jich koč má, bo hrška vyházom, půl se nevška vyház, bo osvojka moje kišky veli. Pojď si, jak mohůž mi mozeli. Vyjít jíhýre, hárumro, hodíre, hoď po tom jíhre, mi mozeli.
1: Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A Magyar Zene Rádiója.